Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

Zapomeň na to, že jsi měl rád. Radši hrej a pak dostáj, jdi spát. A já vzbudím tě časně z rána.

za komín, zítra ke zvonům připojím rým. Až ty vůně, co v komíně jsou s ním, rozloučím se a půjdu zas dál.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh k sobě nechce vzít. Když ti osud

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
2: Pojďte si s námi o nich povídat.
3: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Dobré ráno, bude 6 hodin, vy posloucháte Český Blaník a tady u nás za chvíli Škvor. Že věci některý jsou neměný. V Českém ránu i Jirka Schillinger. Hledám dům holubí. A nebo Sagvantofy. Dávej ver, dávej, co máš, co... Na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi. Počasí na Českém Blaníku. V České republice bude dnes většinou jasno až polojasno, teploty 19 až 23 stupňů, takže další krásný podzimní den. Užijte si ho.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Zaostřeno na region. Poslechněte si v podcastu Zaostřeno na region rozhovor se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón? Plní domy P plus R svůj účel? A jaké stavby dluží Praha řidičům? To vše najdete už teď na webu Rádia Blaník.

0: Ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda dnes projedná změnu ve financování asistentů pedagoga v základních školách. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky, který kritizovali profesní asociace, sdružení i odbory. Ministři také posoudí, jestli kabinet vstoupí do řízení, ve kterém bude ústavní soud rozhodovat o návrhu sněmovní opozice na zrušení části novely rozpočtových zákonů. Lesníci očekávají v Krkonoších příští rok nárůst výskytu kůrovce. Letos se vydují na 15 000 metrů krychlových kůrovcem napadeného dříví, což je nejméně za posledních několik let. S ohledem na letošní sucho ale očekávají větší výskyt tohoto brouka za rok. Kapacity péče o seniory se dál rozšiřují. V České Třebové teď otevřeli nové centrum sociálních služeb. Třípodlažní budova vyrostla v blízkosti stávajícího domova pro seniory a nahradí dosluhující pavilon B. Víc tomu říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
1: Bude mít domov kapacitu 130 lůžek, v kombinaci tedy domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a zároveň 10 ulehčovacích lůžek. Čili domov kapacitně vzrostl, je větší, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjí v České republice demografie, tak určitě všechna lůžka budou naplněná.
0: Stavební náklady vyšly na zhruba 280 milionů. Kvůli nedostatku vody v Lipenské přehradě ukončili provoz přívozu v Horní Plané. Denně přepravil zhruba stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Přívoz se vrátí na vodu ve chvíli, kdy se hladina zvýší o půl metru. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Skvělé ráno, hezký den, 6:03, s vámi je Martina, České ráno na Českém Blaníku. Za chvíli popřejeme oslavencům do té doby Miluška Voborníková, Jarek Nohavica, anebo právě teď Sak Vantoffy.

na mě zmizela, zmizela jako laň lesa ze nízka. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

čekají vagóny. A Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
2: Dobré ráno, tohle to byla Miluška Voborníková. Elišky právě dnes slaví svátek, všechno jen to nejlepší. Kulaté 80. narozeniny má Rudolf Rušinský mladší, známý český herec. Dále je to herečka a zpěvačka Kate Winslet, 51. A mám tu rok 1962. To Beatles vydali vlastně svou první nahrávku Love Me Do. A tahle ta písnička byla první písničkou, kterou právě od ní odvysílalo známé rádio Luxemburg. A tohle to jsou tedy Beatles.

0: Me Do, Beatles a rok 1962.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hlavě.
0: Ale tohle už je česká klasika. Petr Janů, Snům tváří v tvář, a tohle to je skvělá kapela Škvor a Síla starých vín. Hezké ráno, 6 hodin, k tomu 13 a půl minuty.

Petr Spálený na vlnách rádia. Český Blaník v tento čas si pravidelně představujeme psí plemena. Minulý týden to byla border collie, teď jsou to beaglové. Nádherný to pes, dobře stavěný, odvážný a získá si vás svým laskavým pohledem. Prostě beagle je nádherný, nevelký pejsek, ale mohutné svalnaté tělo má právě tento krasavec. Krátká srst je hustá, ale dobře je chrání před rozmary počasí. Vyskytují se skutečně v různých zbarveních a mají variabilní rozmístění skvrn. Kolik měří, tak je to většinou mezi 33 a 40 cm a váží přibližně 9 až 11 kg. No a odkud pochází beagle, jakou má osobnost a jak ho trénovat, tak to si povíme zase v dalších dnech. Já připomínám, že máme 5. října a právě dnes svátek mají kožakové. No já znám jediného a to byl ten inspektor z toho amerického kriminálního seriálu. Nicméně tedy kožakům všechno nejlepší.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje 2 bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Ani hnout, máme tu případ.
9: Ségra, co se stalo?
8: Po celé chodbě jsou šlápoty.
10: Tak kdo si neočistil boty?
9: Já si je neočistil.
11: No, já taky ne.
8: Já vlastně taky ne.
10: A proč?
8: Protože nemáme pořádnou rohošku.
11: Jo, to by mohlo být ono.
8: Takže případ vyřešen.
3: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
12: Otři nožku o rohošku.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Proč se culíš?
15: Protože budeme krásný.
14: To už přece jsme.
15: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
14: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
16: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
17: Český blaník.
18: Český blaník.
19: Český blaník.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.

0: Dobré ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jaké to dnešní ráno je, to ví meteorolog Eduard Novotný. Edo, hezké ráno přejeme. Jak je aktuálně v Česku?
2: Dobré ráno. Aktuálně máme nad naším územím oblačno až skoro zataženo. Této oblačnosti ale postupně od severozápadu ubývá a hlavně v Čechách se místy tvoří mlhy, takže řidiči by měli být v těchto místech opatrní. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 a 6 stupni Celsia, při uklidnění větru klesají i ke 4 stupňům. Nejtepleji je na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje, naopak nejchladněji je v Kotlinách na Šumavě, kde teplota klesla pod minus 2 stupně.
0: Co dnešní den, jaké přinese počasí?
2: Počátku dne bude ještě většinou oblačno, během dopoledne by se ale měly mlhy nebo nízká oblačnost rozpustit a začne oblačnosti ubývat a odpoledne a večer už na většině území bude vyjasněná obloha, teploty budou vysoké 18 až 23 stupňů Celsia, na horách bude kolem 15, o něco tepleji na Šumavě a vítr bude jenom slabý, proměnlivý.
0: Tak díky moc, za hodinku se podíváme na počasí celého tohoto týdne, teď se s vámi loučím, hezký den.
2: Naslyšenou.
1: Český Blaník.
0: Lucie Vondráčková, Ohaři a každé ráno prostě české písničky, které máte rádi tady u nás.

0: ale že to skvěle zní. Rádio Český Blaník a české písničky, které máte rádi. Teď se ale podíváme do Českého Švýcarska. V létě uplynuly 4 roky od toho obrovského požáru. A za tu dobu ušla obnova skutečně Národního parku obrovský kus cesty. Už tam začala teď aktuálně stavba turistické cesty spojící Mezní louku s Meznou a hotovo má být také příští turistickou sezonu. Podrobnosti doplní mluvčí zprávy Českého Švýcarska Tomáš Salov.
1: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: Ale to je skvělé, to jsme rádi, že se tady daří, tak zdravíme do Českého Švýcarska. Držíme palce a vracíme se k písničkám. Jelena všude zdejší, anebo Nestuj a pojď Václav Neckář. Já vám přeji hezké ráno všem.

0: Kazomat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Český blaník.
14: To je blaníček.

0: Na výletě na kole
1: anebo na procházce v lese.
0: Užijte si pohodový podzim s Českým Planíkem.

0: Karel Gott na rádiu Český Blaník a bude přesně 7 hodin. Pěkné ráno přeji. 7 hodin právě teď a před námi druhá hodinka dnešního Českého rána na Českém Blaníku a v něm Olga Lounová. Decibely lásky přidá Michal David.
1: Decibely lásky, to je muzika.
0: A nebo Vláďa Myší.
2: Láska je jako bolest z probuzení.
0: Pro každého něco. Jsme rádio Český Blaník a hrajeme české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ale hezkou předpověď úplně pro všechny, protože právě dnes bude jasno až polojasno a teploty 19 až 23 stupňů. Toliko počasí, tady už je Renča a aktuální zprávy ze silnic.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
5: Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na sjezdu z dálnice D8 na Mělník na 18. kilometru směrem od Drážďan bourala dvě auta. Počítejte tam s omezením a nárazovým zdržením. Postojíte si také na dálnici D5 směrem z Plzně do Německa za sjezdem na Rozvadov. Na německé straně pokračují s kontrolami. Zpomaluje se na 149. kilometru. Provoz houstne na D1 z Vyškova do Brna. Zpomaluje se u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru a zdržení je na 15 minut. A z Brna na Prahu za Ostrovačicemi na 176. stojí v odstavném pruhu kamion, ale zasahuje do jízdního pruhu a auta vybočují. Dejte pozor, šťastnou cestu.
6: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
7: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října.
6: Výstaviště Lysá nad Labem.
8: Pila Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny, top tebe z dřiny.

0: www.praha.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.

0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. V Česku přibývá nehod na elektrokoloběžkách. Jen za první polovinu letošního roku při nich zemřeli 3 lidé. Jaká pravidla je potřeba dodržovat pro bezpečnou jízdu, vysvětluje policejní preventistka Monika Šindlová.
1: Jezdit při pravém okraji vozovky, pokud je na silnici vyznačený cyklokruh, tak by ho měli užít. Nesmí jezdit ani vedle sebe. Do 18 let je povinná ochranná přilba. Nesmí jezdit pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
0: Povinnou výbavou koloběžky je bílá odrazka vepředu, oranžové z boku a červená vzadu. Poslanec motoristů Filip Turek se musel už po druhé z rozhodnutí soudu omluvit. Na svém Facebooku směřoval omluvu společnosti Seznam.cz za tvrzení, že jí zaměstnanci nahlížejí do e-mailu uživatelů. Turek se za své výroky musel nedávno omluvit také ekologické organizaci Hnutí Duha. Pražští radní dnes projednají výběr vítězné firmy na stavbu dopravního terminálu na Smíchovském nádraží. Jde o tender za 7 miliard. Řešit budou také záměr využití Vily Mrázovka pro Centrum duševního zdraví seniorů anebo vypsání tendrů na úpravy podzemních prostor staroměstské radnice. Už dnes poznáme nejlepšího fotbalistu sezóny. Klub sportovních novinářů v Praze oznámí výsledky ankety Zlatý míč. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který má nakročeno k obhajobě prvenství. Rekordmanem této ankety je brankář Petr Čech s 12 prvenstvími. Tolik zprávy, hezké ráno.
2: Hezké ráno a teď už tuhle chvíli se dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. Za chvíli Jiří Krampol, Iva Janžurová, Jenčenský a jejich královské reggae a také Olga Lounová. Pozor, to je písnička k výškám a to je právě písnička toho dnešního dne. Jak vznikla, dozvíte se už za chvíli.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky.

0: bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu
1: bahu bahu bahu Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztratí charakter.

fér. Tak proč ty trampoty, příšerné drahoty, přece slyšíš to mé R, které mě pasovalo nad průměr.

0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
1: Skvělé ráno, za minutu už máme 7:15, posloucháte Rádio Český Blaník, za chvilku tu budou Jirka Korn nebo Honza Nedvěd a písnička Podvod, ovšem k výškám Olgy Lounové od téhle písně se dozvíme víc.
2: Písnička dne na Českém Blaníku.
1: Olinko, nádherná písnička k výškám, jak to sní, jaký je ten její příběh?
3: K výškám je píseň, kterou jsem napsala vlastně úplně na začátku svojí jako solový kariéry, kdy já jsem skládala už od 13 písničky, ale nikomu se mi nepustila. Měla jsem pak kapely a vždycky jsem hrála ty písně, které skládali kluci. A tohle byla vlastně jedna z těch prvních, co jsme složili, a neskládala jsem ji sama. Bylo to tak, že jsem se inspirovala jedním filmem a byl u toho Xindl X, Ondřej Ládek. Tak nějak jsme si hráli na kytaru a ten popěvek vlastně vznikl při tom hraní. Takže to byla taková spontánní věc o přáních. Já jsem pořád říkala, že chybí píseň, taková ta motivační píseň o tom, že člověk by si měl přát a hlavně správně přát, protože třeba, já nevím, když si přejete mít dům, tak ho nechcete zdědit, jo? Chcete ho prostě nějakým způsobem získat jinak, ale ne jako dědictví, přátelé. Takže si správně přejte a o tom je ta píseň k výškám.
2: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: to.
1: Honza Nedvěd, který oslavil kulaté 80. narozeniny v těch minulých dnech. Nicméně tady u nás za chvíli už Michal David a písnička Decibely lásky, anebo Cizí pohled a Tichá dohoda. A potom se přihlásí meteorolog Eduard Novotný. Jaké je dnešní ráno, jaký bude dnešní den a jaký celý týden? Tak na to se zeptáme za chvíli za vás.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na Bůček.
3: Tak ten bude na výpečky.
4: Nebo pěkně do udírny.
3: Ano, do soboty vepřový Bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový Bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
6: Zeman maso uzeniny.
5: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
7: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
9: Chceš válku? Tak tady máš válku.
8: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
10: Všude kolem jsou žraloci.
8: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
11: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
12: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
15: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
18: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.

0: krásné po ránu, leč mlhavé ráno, takže na silnici skutečně se zvýšenou opatrností není až tak ideálně vidět, to je pravda. Pojďme se podívat na to, jaké počasí skutečně panuje.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tohle ví velice dobře meteorolog Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím, hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno. Aktuálně máme nad naším územím oblačno až skoro zataženo. Této oblačnosti ale postupně od severozápadu ubývá a hlavně v Čechách se místy tvoří mlhy, takže řidiči by měli být v těchto místech opatrní. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 a 6 stupni Celsia a při uklidnění větru klesají i ke 4 stupňům. Nejtepleji je na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje, naopak nejchladněji je v Kotlinách na Šumavě, kde teplota klesla pod minus 2 stupně.
0: Jaký dnešek bude?
2: Počátku dne bude ještě většinou oblačno, během dopoledne by se ale měly mlhy nebo nízká oblačnost rozpustit a začne oblačnosti ubývat a odpoledne a večer už na většině území bude vyjasněná obloha, teploty budou vysoké 18 až 23 stupňů Celsia, na horách bude kolem 15, o něco tepleji na Šumavě a vítr bude jenom slabý, proměnlivý.
0: Tolik tedy o počasí toho dnešního dne, jaký vůbec tento týden bude?
2: V úterý a ve středu vydrží ještě slunečné počasí s vysokými teplotami většinou přes 20 stupňů Celsia. Rána budou ale chladná, to se budou pohybovat nejčastěji kolem 7 nebo 6 stupňů Celsia. Ve čtvrtek ale přijde výrazná změna v počasí, přes naše území přejde studená fronta, která přinese hodně oblačnosti, na většině území také zaprší a hlavně v pátek dorazí i ochlazení, odpolední maxima už v pátek čekáme mezi 10 a 15 stupni Celsia a v těch dalších dnech, tedy o víkendu, čekáme spíše oblačné počasí s četnými přeháňkami.
0: To říká meteorolog Eduard Novotný. Edo, díky, mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
1: I to je pohodový podzim s Českým Blaníkem.

0: Krásné ještě k tomu české písničky, ale taky ty slovenské. Samozřejmě, tohle byl Miroslav Žbirka jako obrázok. Za chvíli krásná věc od Davida Stepky, Evy Farné, Dobré ráno, milá. A také to bude Martin Maxa, Je to prostý. A já, když se koukám do kalendáře, vidím, že dnes je 5. října, je pondělí a svátek mají Elišky. Teda Eliška, to je ta krásný jméno, Eliška, ty moje Eliško. Jak se to hezky říká. No konec konců, Eliška možná zahrajeme. Je to pouze na vás, písnička na přání přijde krátce po 8, zhruba 8 hodin a 10 minut. Jakou českou nebo slovenskou máme zahrát? Dejte nám vědět na WhatsApp českého Blaníku. Číslo je stále stejné a neměné, 720 83 63 07.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
7: když se to má podařit. Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
14: Kráva, kráva, kapr, kapr!
15: Kapr, kapr, husa, husa!
16: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
17: Kruta, kruta, tchos!
16: Nech toho a pojď.
17: Tchos.
18: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
19: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
20: Český Blaník.

0: Bylo 8 hodin, posloucháte Český Blaník a co dál tady u nás? Čechomor. Věkně vyzváňají. Václav Neckář. Tak tohle je on. Petr Novák. Hvězdičko blízká mám život. Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald, Helena Vondráčková, spousty dalších a dalších. Jsme rádio Český Blaník a hrajeme české písničky, které máte rádi. Počasí na Českém Blaníku. Ráno mlhavá, odpoledne už polojasná nebo i skoro jasná. Taková bude dnešní obloha, teplota 19 až 23. Toliko počasí teď ze silnic a Renča Ana. Za volantem
1: s Českým Blaníkem. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda blokuje pravý pruh D1 na Prahu na 28. kilometru. Necháte tam půl hodiny. Stejně dlouho ztratíte na D5 od 8. kilometru. A Pražský okruh brzdí směrem na Ruzini od Jesenice až k exitu Ořech. Postojíte si také na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Rozvadov. Zpomaluje se na 149. kilometru. Provoz houstne na D1 z Vyškova do Brna od 215. po 206. je to 15 minut. A na D46 na 25. a 5. kilometru u Prostějova směrem na Olomouc bouralo osobní auto s nákladním. Kolona má přes kilometr. Šťastnou cestu.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
6: Mohlo to být

0: úplně normální úterý, kdyby se nevrátil, ale je zpátky. Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
1: Zprávy na Českém hlavě.
2: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda projedná návrh na snížení počtu pracovních míst na ministerstvech o desetinu. Mělo být o jednorázový odsun k 1. lednu, ale o dlouhodobější a plynulý proces. Změny jsou navíc navrženy tak, aby nějak neohrozily klíčové lidi v terénu. Opatření se cíleně nedotkne výkonných úředníků ani těch, kteří vykazují vysoké pracovní nasazení a jsou nepostradatelní. Už dnes ve Zlíně startuje tradiční akce Týden zdraví. Dorazit můžou všichni, kteří se chtějí dozvědět něco nového o zdraví a zdravém životním stylu a vyzkoušet si různé formy pohybu. Co konkrétně město pro návštěvníky připravilo, ví jeho mluvčí Tomáš Melcer.
3: Kromě stále každoroční nabídky jsme připravili také řadu novinek. Patří mezi ně například bezplatné testování veřejnosti na HIV, jehož výsledek je známý do 5 minut, vyšetření kožních znamének nebo nácvik resuscitace pomocí virtuální reality, který předvede Český červený kříž.
2: Většina akcí je pro veřejnost zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Jablonec nad Nisou chystá obnovu Tyršova parku. Lépe by pak měl zvládat změny klimatu. Radnice na projekt žádá dotaci z evropských fondů. Náklady odhaduje na bezmála 70 milionů. Víc než polovinu by mohla pokrýt dotace. Letošní zrušený výlov Rožmberka nahradí dnes třeboňským rybáři. Uskuteční se 16. a 17. října a část programu se přesune do sádek v Třeboni. Oblíbené rybí speciality chybět nebudou. Tradiční výlov nebude kvůli letošnímu extrémnímu suchu a nedostatku vody. Tu rybáři potřebují pro sádkování ryb před Vánocemi. Tolik zprávy. Hezké ráno.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: 8 hodin k tomu 5 minut Rádio Český Blaník a tohle už je Petr Novák a hvězdičko blízkavá. Za chvíli Hana Zagorová, Standa Hlužek a Petr Kotval, co ti brání v pousmání a k tomu Rangers a písnička 500 mil.

0: Rangers a písnička 500 mil rádio Český Blaník. Hezké ráno, je přesně 8:45.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Písnička dne už byla, teď si dáme písničku na přání, o tom žádná. Tuhle chvíle Helena Vondráčková a máme zahrát pro Olinku. Dneska slaví kulatou 40 od Tomáše.
3: Tak jdi, nebo běž, nebo jeď.

0: Tohle byl Luboš Pospíšil a soukromá cesta do nikam. Tady na Českém Blaníku Václav Neckář a Mídlový princ a dáme si také Adama Ďuricu a krásnou věc Mandolína. Takže budeme hrát česky i slovensky pro vás a podíváme se na české, moravské a slezské počasí. A to už tu bude meteorolog Eduard Novotný. Já popřeji hezké ráno všem, co dneska slaví, a jsou to především Elišky, ty mají svátek. Tak dámy, krásný sváteční den a že hezky bude, o tom za chvíli s meteorologem.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bůček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček, na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
5: Zeman maso uzeniny.
4: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
14: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
15: Tak abyste ho nepromeškali.
14: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
15: Garanci kvality i výhodného financování.
14: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
20: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
21: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
22: Český Blaník.
23: Český Blaník.
24: Český Blaník.

0: Adam Ďureca, písnička Mandolína, tady na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A tady u nás je meteorolog Eduard Novotný. Eduarde, hezké ráno, jaký dnešek bude?
2: Počátku dne bude ještě většinou oblačno, během dopoledne by se ale měly mlhy nebo nízká oblačnost rozpustit a začne oblačnosti ubývat a odpoledne a večer už na většině území bude vyjasněná obloha, teploty budou vysoké, 18 až 23 stupňů Celsia, na horách bude kolem 15, o něco tepleji na Šumavě a vítr bude jenom slabý, proměnlivý.
0: Co zítra, v úterý, ve středu a vůbec další dny, jak vypadá tento týden?
2: V úterý a ve středu vydrží ještě slunečné počasí s vysokými teplotami většinou přes 20 stupňů Celsia. Rána budou ale chladná, to se budou pohybovat nejčastěji kolem 7 nebo 6 stupňů Celsia. Ve čtvrtek ale přijde výrazná změna v počasí, přes naše území přejde studená fronta, která přinese hodně oblačnosti, na většině území také zaprší a hlavně v pátek dorazí i ochlazení. Odpolední maxima už v pátek čekáme mezi 10 a 15 stupni Celsia a v těch dalších dnech, tedy o víkendu, čekáme spíše oblačné počasí s četnými přeháňkami.
0: Eduard Novotný, Český hydrometeorologický ústav. Díky, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A tady u nás za chvíli skupina Ketchup a písnička Lilie a tohle je jasně, to už je Čechomor a Velické zvony. Posloucháte České ráno, Rádia Český Blaník. S vámi je Martin, dobré ráno.

0: To byla skupina Ketchup a písnička Lilie, za chvíli Terza Kerndlová nebo Štěpán Kojan. Teď míříme do pražské botanické zahrady v Praze 3. Tady se pořád něco děje a více informací přidá mluvčí zahrady Michála Bičíková.
1: 9. října nám začíná výstava dýní a dýňových aranžmá, kdy se přeneseme do pradávného světa. Vlastně se přeneseme do období pravěku. Návštěvníci se tu setkají s mamuty, dinosaury, pterodaktily, ale i pravěkými rostlinami a nebo hmyzem. A to bude krásná výstava. O víkendu se vždycky návštěvníci mohou těšit na dílničky a workshop. Výstava dýní se koná od 9. října tedy až do 1. listopadu a uzavře jí tradiční halloweenská oslava 31. října, to bude také sobota, takže za několik týdnů. A kromě toho, že tu máme úžasnou výstavu dýní, tak tento rok se návštěvníci mohou těšit ještě na další zajímavou výstavu, která se koná v našem výstavním sále. Ta se jmenuje Z mechu a kapradí a je to výstava pro všechny smysly.
0: No prosím, více informací samo sebou na webovkách pražské botanické zahrady v Praze 3. Co dál tady u nás? Písničky jsem slíbil a slíbím taky jednu skvělou kolegyni. Veronika Rážová, 9 až 13, tady u nás.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Už víš, co máš s tím ramenem?
7: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
6: Takže musíš zase někam jinam.
7: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
6: To bych taky potřeboval.
7: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
11: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
14: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
15: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
14: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
15: Je, tak děkuju moc.
16: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
17: hodin denně. 7 dní v týdnu jenom česky.
18: Český Blaník. Český Blaník.

0: České ráno
1: na Českém Blaníku.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý

0: Valdemara Matuška, Žít jen žít na Českém Blaníku. 9. hodina nám odbyla a my tu budeme žít českými písničkami, které máte rádi, a tak si dáme třeba Holky.
1: Mám ráda, když se na mě usmíváš, když večer náš.
0: Budou tu i opět a Radeček a Eli. A nebo Věra Martinová, O pane náš.
2: Svou vídnou láskou dej nám, O pane náš, ať jsme tvůj zás.
0: A bude tu taky pán rekordů a kuriozit Pepíno Vaněk, který dorazí z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit s dalším kouskem, tak už se na to těšte. Před námi už jsou zprávy a taky počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že pomalu, ale jistě se nám začne ochlazovat, i když pořád to dneska bude parádní. 18 až 23 stupňů s většinou zataženou až oblačnou oblohou. V severozápadní polovině pozor také na mlhy. Během dopoledne se ale mlhy rozpustí a oblačnosti začne ubývat. Odpoledne a večer bude až jasno, takže se máme na co těšit. Jak už jsem říkala, za chvilku zprávy a pak jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte

0: a v aplikaci.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

0: Příjemné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Babí léto vydrží v Česku do čtvrtka, bude až 24 stupňů. Pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a taky o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Na horách se můžou objevit sněhové přehánky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Poslanec motoristů Filip Turek se na základě rozhodnutí soudu omluvil Seznamu CZ za tvrzení, že jeho zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Zároveň uvedl, že Seznam a jeho média přijdou o státní peníze za mediální kampaně. Nedávno se Turek musel omluvit také hnutí Duha. Česká armáda se podílí na mezinárodním testování technologií. Ty můžou v budoucnu zásadně změnit způsob vedení bojových operací. Ve vojenském újezdu Březina u Vyškova a na poligonu v Lipníku nad Bečvou probíhá mezinárodní cvičení. To za ministerstvo obrany přiblíží Simona Veselá.
1: Každoročně na přelomu září a října se zde setkávají vojáci, odborníci a zástupci NATO. Do letošního testování se zapojilo 49 firem zaměřených na protidronové technologie a dalších 24 společností s bezosádkovými pozemními systémy. Celkem se cvičení účastní více než 1000 lidí.
0: Technologie se tu ale pouze nepředvádějí. Vojáci je přímo v terénu zkoušejí a ověřují, jak obstojí při konkrétních úkolech. Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení nad Floridou. Připsal si tak vítězství i ve druhém startu sezóny. Karel Vejmelka inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 2-4 na ledě New York Rangers. Asistence Filipa Hronka pak nestačila Vancouveru, který doma podlehl Vegas 2-3. To byly nejnovější zprávy, přejeme příjemné pondělí.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Odbyla 9:00, je s vámi Veronika Rážová, přeju vám krásné dopoledne a posílám české písničky, které máte rádi. Petra Habku, Jiřího Šmicra se Zorkou Jandovou a nebo Věru Martinovou. O, pane náš.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš chvíli víčku.

0: Co Čech, to rekordman.
1: Posloucháte Český Blaník a české písničky teď na okamžik vystřídá český rekord a půjde o takový vědecko-pelgrimovský kousek.
2: Teď vám řeknu akci, na kterou jsem velmi hrdý. V Muzeu rekordů se sešli světoví elektrochemici z 5 kontinentů. Bylo to 44 molekulárních elektrochemiků a byli mezi nimi zástupci z Evropy, Asie, Afriky, Ameriky i Austrálie. A my jsme hrozně rádi, že si jako doprovodný bod programu svého setkání vybrali právě naše muzeum. Děkujeme a gratulujeme.
1: Já se vůbec nedivím, protože vaše muzeum je dokonalé. No a milí posluchači, pokud jste tam ještě nebyli, zavítejte do Pelhřimova. Každý den 9 až 17 je pro vás Pelhřimovské muzeum otevřené a těch rekordů a kuriozit, co tam najdete, no, nebudete se stíhat divit.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
1: 9 hodin 17 minut, tak to je aktuální čas. Za chviličku si dáme opět Aradeček s Eli, taky to bude Petra Janů. Ale ještě předtím jiná Petra, Černocká, jako Saxána, tedy pohádková písnička na Českém Blaníku.

0: Psal se rok 2024, kdy opět a Radeček hledali na tohle písničku nějaký neotřelý hlas někoho talentovaného, ale nezaškatulkovaného, což jsou jejich slova. No a našli je Elišku Tunkovou. Ta si říká Eli a vznikla tahle krásná písnička, jakožto taková první vlaštovka tehdy nového alba, které se jmenuje Horalové. A určitě znáte taky písničku Hory, která na albu je. Znáte ji rozhodně i od nás. No tak to byly opět a Radeček a my pokračujeme. Jdeme dál za chviličku holky Hana Hegerová a nebo taky Michal Tučný na Českém Blaníku.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
6: www.hotovky.cz
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
9: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
10: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
9: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
10: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
9: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
10: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
17: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
18: Český Blaník.
19: Český Blaník.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až uráží.

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Já vím, bože, jak já vím. Tak jo, tak pojďte sem, sedněte si ke mně. Napijte se, pak vám bude líp. Fakt? Líp.

0: Peter Hečkovci, italianský muzikál. Pokud vám vyvolal úsměv na tváři, tak je to jedině dobře, protože právě dnes je Mezinárodní den úsměvu. A představte si, že když se usmějete, využijete 5 až 53 svalů ve své tváři, takže je to vlastně takový tělocvik pro váš obličej. Vědci zároveň zjistili, že existuje 19 typů úsměvu. No tak pokud nemáte tušení, jaké, vemte si zrcadlo a zkoušejte si to. Mě samotnou to velice láká, protože 19 typů úsměvu je opravdu dost. Jinak člověk už se narodí s tím, že se umí usmívat. Usmívají se děti dokonce dřív, než začnou mluvit. No a podle statistik se dokonce usmívají více ženy než muži. Takže pánové, měli byste na tom zapracovat, protože úsměv je univerzální známkou štěstí. Takže buďme šťastní, usmívejme se a já věřím, že úsměv na tváři vám vyvolají i další české písničky, které máte rádi. Tady u nás na Českém Vlaníku.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ.
12: Komín musí mít pořádnej tah. OKSeto, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSeto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok-seto.cz. OKSeto, ten pravej tah.
13: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
14: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
15: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
16: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Radio Český Blaník.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Něžné dotyky Petra Muka, taková pěkná tečka za další 60-minutovkou, kterou jsme naplnili českými písničkami, které máte rádi. A před námi je další podobná. Dáme si třeba Veronu. Na mě nečekej, já přijdu až ráno. Těšit se můžete i na Karla Gotta, mého oblíbence. Svět má ty chvíle rád. A dáme si i činasky, láska a data.

0: Taková pestrá hudební nadílka na Českém Vlaníku nás čeká mezi 10. a 11. hodinou.
1: Počasí na Českém Vlaníku.
0: Pojďme se podívat, jaký den nás čeká. Já bych řekla, že krásný, protože teploty až 23 stupňů, takhle pěkně 5. října, to je krása. Zpočátku dne ještě může být oblačno, tu a tam narazíte během dopoledne i na mlhy, ale během dne budou mlhy i oblačnost ubývat, takže odpoledne a večer nás čeká vyjasnění. Tak užívejte krásný den s Českým Blaníkem.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku.

0: Nákupu nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
1: Zprávy na Českém hlavě.
2: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vládu Andreje Babiše čeká dnes několik citlivých témat. Ministři projednají změny ve financování asistentů pedagoga. Vrátí se ke kritizované státní kulturní politice a rozhodnou, zda se zapojí do sporu u ústavního soudu kvůli novele rozpočtových zákonů. Liberec patří k nejotevřenějším městům v Česku. V celostátním hodnocení projektu Transparentní Česko obsadil první místo mezi 56 posuzovanými městy. Co přesně to znamená, vysvětluje mluvčí radnice Jana Kudymová.
3: Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
2: Město zároveň připouští, že má stále co zlepšovat. Chystá proto další změny, které mají jeho fungování ještě více zprůhlednit. Cestovní kanceláře spustili prodej First Minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola Tipsport Extraligy. Motor do zápasu vstoupí s bilancí 2 porážek z kluzišť soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. V sezóně tam bodoval ve všech 3 utkáních, 2 z nich vyhrál. Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 duelů. To byly nejnovější zprávy, přejeme příjemné dopoledne.
1: Rádio Český Blan.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Pohodové dopoledne vám přeje Veronika Rážová, posloucháte Český Blaník a pokud budete poslouchat dál, tak se za chvilku dočkáte Petra Reska. Bude tu i skupina Verona, anebo Michal David. Nenapovídej na Českém Blaníku.

0: byl Petr Rezek a první snídaně na Českém Blaníku. No a my se teď podíváme na náš web radioblanik.cz. Tam si můžete poslechnout další zajímavý rozhovor. Tentokrát jsme si povídali s pneumoložkou, plicařkou, paní doktorkou Michaelou Cimrovou a mluvili jsme hlavně o plicní fibróze a její léčbě.
1: Plicní fibróza je stav, kdy dochází k vazivovatění plicní tkáně, tvorbě jizev, ta plíce zmenšuje svůj objem. Dalo by se říct, že se zcvrkává, pacientům se začne hůře dýchat, plíce ztrácí svou elasticitu a hůře se přenáší kyslík. Nejedná se o jedno onemocnění, do plicní fibrózy může vést celá řada jiných onemocnění, ať už se známou nebo neznámou příčinou. Mezi jednou nejzávažnější z těchto plicních fibróz je idiopatická plicní fibróza, která neléčená má velmi špatnou prognózu. V České republice postihuje kolem 1000 pacientů, celosvětově je to řádově v několika milionů.
0: Tak doporučuji, poslechněte si celé povídání na webu Rádio Blaníka nebo oblíbených podcastových aplikacích. Tady už jsou Václav Neckář a Helena Vondráčková.

0: Písnička z roku 1988, Svět má ty chvíle rád. Já si doteď pamatuju, když jsem měla na uších sluchátka od Walkmana a tuhle písničku jsem s oblibou poslouchala. A vy taky ne, o hudbu se postaral Ladislav Štajdl a text ten má na svědomí Jana Rolincová. Ano, správně, je to sestra Darinky. Takže krásná písnička a další za chviličku. Do té doby zůstávejte s Českým Blaníkem.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou, toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
5: Mirečku, podejte mi gumu.
6: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
5: No tak si vás píši.
7: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
5: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek CZ.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
8: Navádění letadel?
9: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
8: Technik ve věži?
9: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
8: Elektrikář?
9: Jo, přesně tak.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
11: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
12: Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firmanazážitky.cz.
17: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
18: Český Blaník.
19: To je Blaníček.

0: Cyndi Lauper zpívala Time After Time, Leona Machálková, dej zpátky čas na Českém Blaníku. 10 hodin 45 minut a už se to blíží, už se blíží písnička na vaše přání, o kterou si už teď můžete napsat na 720 83 6307. Neotálejte dlouho, protože ten, kdo první napíše, ten bude mít písničku, která to bude za půl hodiny, takže do té doby ještě máte nějaký ten čas na rozmyšlenou, ale úplně bych to neprodlužovala. Ještě jednou připomínám číslo 720 83 6307. Kromě toho, že mi můžete napsat klasickou SMSku, můžete mi i nahrát hlasovou zprávu, a to prostřednictvím WhatsAppové aplikace. Takže pokud máte WhatsApp, neváhejte, nahrávejte, pište, nechám to na vás a už teď se moc těším, co vyberete. 720 83 6307.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na Bůček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový Bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový Bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
2: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Kruta, kruta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
11: Příští zastávka. Výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
12: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Viděl jsi to?
15: A co, jako?
14: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
15: No má bejt.
14: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
15: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
14: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
15: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
16: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
17: Rádio Český Blaník.

0: I z českého Blaníku hrajou pěkné písničky jedna za druhou a samé české většinou, protože tu a tam si dáme i nějakou slovenskou. Za chvilku se dočkáte třeba Argemy. Ty se díváš, něco skrýváš, je to svý. Zaspívají i Lucie s Lenkou Dusilovou. A dáme si i Malování divokýho byla.
1: To je to tvoje malování, vzdušnej zámku, malování postego.
0: A pojďme se taky podívat na to, jak bude.
2: Počasí na českém Blaníku.
0: A já bych si vůbec nestěžovala. Dnes až 23 stupňů Celsia, sice nejdříve ještě teď v tuto dobu na většině míst oblačno, ale během dne se oblačnost protrhá a pokud u vás panují mlhy, vězte, že mlhy se také ztratí. Zkrátka dobře ztratí. Před námi je další pěkný den. I zítra očekávejte, že bude příjemně 18 až 23 stupňů, většinou jasno nebo skoro jasno, takže vlastně o fousek lépe než dnes. Tak užívejte krásné dny s českým Blaníkem.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Zaostřeno na region. Poslechněte si v podcastu Zaostřeno na region rozhovor se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón? Plní domy P+R svůj účel? A jaké stavby dluží Praha řidičům? To vše najdete už teď na webu Rádia Blaník.

0: Krásné pondělní dopoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou i v dalších dnech. Kapacity péče o seniory se dál rozšiřují. V České Třebové otevřeli nové centrum sociálních služeb. Třípodlažní budova vyrostla v blízkosti stávajícího domova pro seniory a nahradí dosluhující pavilon B, pokračuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
1: Bude mít domov kapacitu 130 lůžek, v kombinaci tedy domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a zároveň 10 ulehčovacích lůžek, čili domov kapacitně vzrostl, je větší, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjí v České republice demografie, tak určitě všechna lůžka budou naplněná.
0: Stavební náklady vyšly zhruba na 280 milionů korun. Španělsko čekají předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce tamní premiér řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Předčasné volby žádala pravicová opozice i někteří provládní politici. Útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné pondělí.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne vám přeje Veronika Rážová. 11 hodin 4 minuty. Za chvilku Tereza Mašková s Markem Lamborou a jejich krásný duet Náš příběh. Taky Modrý pondělí od Argemy, ale ještě předtím Dalibor Janda. Vždycky jsem to já na Českém Blaníku.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Dobré dopoledne, 11:45, to je ta správná chvíle na to, abychom udělali někomu z vás radost. Někým bude tentokrát Honza, pro kterého chce nechat zahrát Vendulka. Ahoj do rádia, prosím, zahrejte pro našeho šéfa Honzíka nějakou pěknou písničku od Petra Muka. Moc děkujeme, tak já doufám, že Petr Muka jeho Olamour určitě potěší.
1: Písnička na přání.
0: Na

0: Tak to byl sen Lucie a Lenky Dusilové. 11 hodin 25 minut k tomu. A já bych vám doporučila, abyste se podívali na naše sociální sítě. Tak schválně, jestli pak tušíte, co tam přibylo během víkendu. Pokud ne, tak rozhodně mrkněte Český Blaník. Takhle nás najdete jak na Instagramu, tak na Facebooku. A já připomínám, že doporučuju, ale opravdu doporučuju koukat tam každý den, protože každý den tam přibývají nové zajímavé informace, nejenom o českých písničkách, které máte rádi.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
1: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Český Blaník.
16: Český Blaník.

0: Gravis, zkoušky z lásky na českém blaníku i slovenštinu si tu hrajeme, je to tak. No a pojďme se teď podívat trošičku do jiného oboru, od písniček k počasí. Měli bychom si užívat ještě těch pár krásných dnů babího léta, protože ve čtvrtek podle meteorologů přijde výrazný střih. Dnes, v úterý i ve středu, nás čeká převážně sluníčko a odpolední teploty kolem 20, místy dokonce až 24 stupňů. Ve čtvrtek ale dorazí studená fronta, taky déšť a silnější vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. A teploty tak ty půjdou během krátké doby dolů až o 10 stupňů Celsia. V pátek už naměříme pouze 11 až 15 stupňů a na hřebenech hor se mohou objevit dokonce první sněhové vločky. Takže pozor na to, lyže připravte, auta přezujte, no a vězte, že do té doby si ještě můžeme užívat sluníčka i českých písniček, které máte rádi. A ty tady budou, i když bude zima. Za chviličku Valdemar Matuška anebo Marek Ztracený, Vlastní svět na českém blaníku.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
11: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun včetně DPH. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezem i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
12: Radio Český Blaník.

0: Tak to byla Jana Kratochvílová a její dlouhá bílá žhnoucí kometa na českém Blaníku. Pravé poledne nám odbylo a po něm si dáme třeba Petra Kotvalda. Bude tu i Tomáš Klus, když si tě dívko představí.
1: Není pozdě, není brzy, projdu houštím každý den.
0: A se lhutou záruční přijde slza.

0: Taky si připomeneme jedno velmi významné výročí, tak si na to počkejte do té doby zprávy anebo počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Užívejte si dnešní krásný den, kdy naměříme až 23 stupňů Celsia. Koukám, že oblačnost nad Prahou už se nám protrhala. Já doufám, že u vás je to podobné, protože meteorologové slibovali, že dnes během dne se protrhá všude. Takže užívejme krásné babí léto s Českým Blaníkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánujete dovolenou vaším dieselovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Krásné poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Babí léto vydrží v Česku do čtvrtka, bude až 24 stupňů. V pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Na horách se můžou objevit sněhové přehánky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Česká armáda se podílí na mezinárodním testování technologií. Ty můžou v budoucnu zásadně změnit způsob vedení bojových akcí. Ve vojenském újezdu Březina u Vyškova a na poligonu v Lipníku nad Bečvou probíhá mezinárodní cvičení. To za ministerstvo obrany přiblíží Simona Veselá.
6: Každoročně na přelomu září a října se zde setkávají vojáci, odborníci a zástupci NATO. Do letošního testování se zapojilo 49 firem zaměřených na protidronové technologie a dalších 24 společností s bezosádkovými pozemními systémy. Celkem se cvičení účastní více než 1000 lidí.
5: Technologie se tu ale pouze nepředvádějí. Vojáci je přímo v terénu zkoušejí a ověřují, jak obstojí při konkrétních úkolech. Cestovní kanceláře spustili prodej First Minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna či změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola Tip Sport Extraligy. Motor do zápasu vstoupí s bilancí 2 porážek z kluzišť soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. V sezóně tam bodoval ve všech 3 utkáních, 2 z nich vyhrál. Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 duelů. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. 12:05, to je aktuální čas s vámi.

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

Jiří Suchý nedávno oslavil 95. narozeniny a kdo by dnes slavil, tak to je Václav Havel, dramatik a první český prezident, na kterého můžeme zavzpomínat hned mnoha způsoby. 90. Václava Havla si budou připomínat nejenom v Praze, pojďme se tedy podívat i mimo Prahu. Tak například, pokud byste vyrazili do Brna, tak tam vyjela speciální havlovská šalina a divadlo Husa na provázku nabídne celodenní havlovský program. V Ostravě vrcholí oslavy na Masarykově náměstí, a to koncertem, čtením Havlových textů, a program k jeho nedožitým devadesátinám mají také Pardubice nebo Olomouc. No a teď pojďme do hlavního města. V pravé poledne, tedy před 17 minutami, byla odhalena pamětní deska na domě u Dejvického rybníčku, kde Václav Havel v 70. letech žil se svou manželkou Olgou. Navíc od 3 hodin nabídne DAMU speciální program Havel 90 s jeho hrami, dopisy Olze a večerním koncertem. A na Kampě je zase až do 14. října výstava fotografií, které zachycují ikonické okamžiky Václava Havla. A co byste si měli zapsat do diáře, je také fakt, že 15. října se při Signál festivalu promění staroměstská radnice díky videomappingu na život v pravdě. Tedy bude to inspirováno Havlovou slavnou esejí Moc bezmocných. Tak to bylo pár tipů, jak můžete na našeho bývalého pana prezidenta zavzpomínat, no a pokud chcete, můžete k tomu poslouchat Český Blaník, protože před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Tomáše Kluse, mezitím taky slovenština v podání No Name, anebo Petr Rezek, písnička Si na Českém Blaníku. Tak hezký poslech a krásné odpoledne.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

0: zasažen.
1: Přeju vám krásné odpoledne, 12 hodin, 28 minut, k tomu už za chvíli tady proběhne střídání stráží. Přijde Michal Krusberský, který s vámi bude trávit čas až do 18. hodiny a za tu dobu stihnete spoustu českých písniček, které máte rádi. Stejně tak já je stihnu taky do té doby, protože už pro vás chystám další. Iveta Bartošová, Slza, Hanka Zagorová, to všechno už za pár chvil na Českém blaníku.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
5: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
6: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
7: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
10: Jsme Český Blaník.
11: A najdete nás i na síti všech sítí.
10: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
11: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
10: Český Blaník.

0: Sulejmon, tak to byly Marta Athena Eleftariádu na Českém Blaníku. Za pár vteřin už bude 1:15. No a teď už je tady Michal Krusberský, ahoj.
1: Ano, po pár dnech jsem zpět, ano.
0: Ano, ty jsi se kurýroval.
1: Kurýroval, ještě to není úplně stoprocentní, ale půjde to.
0: Ale půjde to, vypadáš dobře, vypadáš odpočatě, protože povězme si, tím, že se skurýroval, určitě si dost spál, že
1: no,
0: jo?
1: No, hodně jsem toho dospával, to je fakt.
0: Dospával si deficit, tak já věřím, že energie i dobré nálady máš na rozdávání, stejně tak i českých písniček. Koukám, že nás tu čekají samé pěkné kousky, takže zůstávejte s Českým Blaníkem, zůstávejte s Michalem ideálně až do 18. hodiny.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na Bůček.
3: Tak ten bude na výpečky.
2: Nebo pěkně do udírny.
3: Ano, do soboty vepřový Bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
2: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový Bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
3: Zeman maso uzeniny.
2: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
6: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
7: Zlevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
14: Rádio Český Blaník.

0: Jirka Korn, té, co snídá. Ovšem vám, co odběrváte, vám přeju rozhodně dobrou chuť a nabídnu to, co si budeme pouštět po 13. hodině. Kapela Jelen tady bude a Klidná jako voda.
1: Tak buď klidná jako voda.
0: A Hlupák Váha, to je samozřejmě Katapult.
1: Hlupák Váha.
0: A ještě Helena Vondráčková, To tehdy padal déšť. Ano, a budou i další české písničky, které máte rádi. Už za malý okamžik.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
3: Profi voda. Tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.

0: auto od ESA.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Počasí na Českém Blaníku.
3: Jak to bude vypadat zítra s počasím? Čekáme skoro jasno. Ráno a dopoledne místy, a to zejména v Čechách, se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost a večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost přibývat. Teploty zítra 18 až 23, na horách pak kolem 16. No a teď další zprávy a Vladan Hýl s nimi ve studiu.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou i v dalších dnech. Svět si dnes připomíná den boje proti meningitidě. Závažný zánět mozkových blan může mít velmi rychlý průběh a zpočátku se jeho příznaky mohou podobat například chřipce. Co patří mezi typické projevy, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
6: Onemocnění meningitidou, ať už jde o jakéhokoliv původce, spojuje zpravidla rychlý průběh. Ten je charakteristický zejména vysokou horečkou, třesavkou, bolestí hlavy a zvracením. Meningokoky se pak typicky projevují skvrnami na kůži.
5: V největším ohrožení jsou malé děti a seniori. Důležitou součástí prevence je podle odborníků očkování. Ruské úřady stále popírají výskyt moru v irkutské oblasti na Sibiři. Zároveň ale uvalili karanténu na místní nemocnice, upozornil dnes populární ruský list Moskovský komsomolec. Informace o podezření, že v Rusku propukl mor a o souvisejících karanténách sleduje i Bílý dům. Tenistka Marie Bousková dohrála na turnaji v Pekingu ve třetím kole. Na tvrdém povrchu dnes prohrála s domácí Cheng Chin-wen 6-7, 6-4 a 5-7. Utkání proti olympijské šampionce z Paříže 2024 ztratila po bezmála 3 hodinách hry. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové pondělí.
4: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: A ať se vám daří, to vám taky přeje Michal Krosberský. Už máme 3 minutky po 13, dáme si dobrý kafe s Luckou Bílou a za chvíli také Karel Gott nebo Ivana Andrlová.

0: Byl by to ráj, kdybychom žili v pohádce, ale bohužel žijeme v realitě. Ivana Andrlová za námi a my se tím pádem podíváme třeba na judo, přátelé. V Azerbajdžánu totiž začíná mistrovství světa a nás na něm bude reprezentovat kdo jiný než Lukáš Krpálek.
1: Já podlížím víceméně na mistrovství světa s tím, jako vždy, podat maximálně dobrý výkon, snažit se vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Já myslím, že ta příprava, která proběhla, tak byla dobrá. Myslím si, že připraveni snad nějakým způsobem budeme a teď akorát to zúročit a popracovat co nejlepší výsledek.
0: No přesně tak, Lukáše čeká první zápas v sobotu 10. října, tak budeme držet palce a je z toho minimálně jedna velká medaile. Teď ale další české písničky, kapela Jelen za chvíli, bude i Pavel Novák a Vyznání a teď Hop Trop.

vyvolá jen vztek, Pejty Rogers jen dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek, snad se chtěl modlit.

0: rámci Jelen Festu se za vámi možná taky zastavila kapela Jelen a zazněla tam i písnička Klidná jako voda. Já doufám, že i při pondělku máte klidný den, i když, co si budem povídat, ty pondělky jsou někdy hodně divoké. Tak za chvíli nabídnu jeden příběh ze života, který se stal v Praze a díky tomu pochopíte, že někdy může být ještě hůř. Za chvíli také Kamelot, Katapult nebo Divoký byl.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
5: www.hotovky.cz.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Ani hnout, máme tu případ.
11: Ségra, co se stalo?
10: Po celé chodbě jsou šlépoty.
12: Tak kdo si neočistil boty?
11: Já si je neočistil.
13: No, já taky ne.
10: Já vlastně taky ne.
12: A proč?
10: Protože nemáme pořádnou rohožku.
13: Jo, to by mohlo být ono.
10: Takže případ vyřešen.
14: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
15: Otři nožku o rohošku.
14: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
16: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
17: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
18: Radio Český Blaník.

0: Gant, Palo Haberan a kapela Tým Viem, čo cítíš. A teď si pojďme představit, co asi cítil pan ředitel hotelu, kterému ukradli 600 milionů z trezoru. To se, přátelé, opravdu stalo a dokonce u nás. Před 18 lety z pražského hotelu Olympic byl ukraden totiž trezor s akciemi v hodnotě 250 milionů a také hotovost zhruba za 300 milionů korun. Pokud v tom pan ředitel zrovna neměl palce a prstíky, tak se asi cítil špatně a nevím, jak dlouho tam potom ještě fungoval. Každopádně vám přeju, ať při pondělku se máte fajn i s českým Blaníkem a za chvíli nabídnu třeba Vaška Neckáře a taky Helenu Vondráčkovou. To tehdy padal déšť.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariera@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
3: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Kapr, husa, husa!
12: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
13: Kruta, tchos!
12: Nech toho a pojď.
13: Tchos.
14: Český Blaník.
15: Tehdy padal déšť, ty jsi řekl jen, že mě chceš, že ti schází pod střechou z oblaku.

0: Báječná ženská Michala Tučného doznívá minutu před 14. hodinou a taky po té 14. hodině budu nabízet báječné ženské. Na koho se můžeme těšit? Třeba na Ivetu Bartošovou. A bude i Janka Zagorová a Petr Rezek. A za těbou budou zpívat PH. A další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Za volantem
7: s českým glaníkem.
8: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Nesouvislá kolona aut se tvoří v pravém pruhu na dálnici D1 ve směru na Prahu. Popojíždět budete od 214. kilometru. Důvodem je hustý provoz. Počítejte s přibližně 10-minutovým zdržením. Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D11 na 8. kilometru z Hradce Králové na Prahu. Popojíždět budete v koloně okolo 20 minut a komplikuje provoz na dálnici D11 na 8. kilometru z Hradce Králové na Prahu. Popojíždět budete v koloně okolo 20 minut, a to mezi 16. a 8. kilometru.

0: polovině Čech oblačnosti přibývat. Teploty budou ale příjemné, 18 až 23, na horách pak naměříme kolem 16 stupňů. Teď další zprávy a Vladan Jil s nimi ve studiu.
1: Zprávy na Českém vlani.
2: Pohodové pondělní odpoledne, jsou tu aktuální zprávy a Vladan Hýl. Benzín i nafta po zavedení vládních cenových stropů citelně zlevnily. Litr benzínu stál v neděli průměrně 45,30 a nafta 48 korun. Od minulé středy tak benzín zlevnil skoro o 60 haléřů a nafta bezmála o 1,5 koruny. Podle analytiků by měla zejména nafta dál zlevňovat a během týdne se může dostat přibližně na 46 korun za litr, píší to Novinky.cz. Ve vládě se rozhořel spor o plán propustit desetinu státních úředníků. Ministr školství Robert Plaga označil plošný škrt za decimaci a chce nejprve omezit agendu a více digitalizovat. Výhrady má i vicepremiér Karel Havlíček. Podle něj by se nemělo propouštět naráz od ledna, ale postupně během příštího roku. Parky ve městech se postupně mění na příjemnější místa pro odpočinek. Jednu takovou proměnu připravují také v Jablonci nad Nisou. Obnovy se dočkají Tyršovy sady, jak říká mluvčí radnice Jana Fričová.
3: Dodavatele ještě nemáme. Máme vysoutěžený projekt, jak by to mělo vypadat. Měla by se tam vrátit voda přímo do toho parku, měl by tam být nějaký umělecký prvek, zpevněné cesty, prodyšné. Změně by se měla trošku i zeleň a osvětlení.
2: Celkové náklady na revitalizaci Tyršova parku se vyšplhaly téměř na 70 milionů korun. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V úterý nastoupí v Lejrii od 18.30 proti Portugalsku. Domácí už si zajistili první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jisté druhé místo a účast v listopadové baráži. Tolik nejnovější zprávy, přejeme krásné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A my už se za chvíli podíváme do Českého Švýcarska, jak to tam po 4 letech od požáru vypadá a taky nabídnu další domácí rekord. Teď jsou tady pánové z kapely Krištof a Michal Krusberský vás zdraví.

0: Tak tohle byly Rangers a písnička Vím, 12 minut po 14 na Českém Blaníku. A my taky víme, jak to vypadá v Českém Švýcarsku. V létě už to byly 4 roky od toho obrovského požáru a za tu dobu ušla obnova Národního parku obrovský kus cesty. Teď tam začala dokonce stavba turistické cesty spojující Mezní Louku s Meznou a hotovo má být příští turistickou sezónu. Podrobnosti dodává mluvčí zprávy Českého Švýcarska Tomáš Salov.
1: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: No, tak doufujeme, že všechno půjde podle plánu a že to bude brzy hotovo. Zdravíme tedy do Českého Švýcarska a zdravíme vás i domů, do auta nebo na pracoviště, kde posloucháte Český Blaník. Všude tam posílám Marii Rotrovou.

0: magnetické bouře, písnička Tomáše Kluse a Věrky Martinové, kterou původně chtěl Tomáš napsat k životnímu jubileu Věrky Martinové už v roce 2025. Nakonec se do studia dostali až na jaře roku 26. No a symbolicky tahle ta písnička vyšla v den Tomášových 40. narozenin, čili 15. května. Jo, takže celkem novinka na českém laníku, ale za chvíli pohodová Ilona Čáková a bude i slibovaná Hanka Zagorová a Petr Rezek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Mají jen pěkné T-shirt, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Radio Český Blaník.

ten podivnej tvor, co to píská, no to je síla. Stejně zvládnem tenhle ten mač.

bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla,

tomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

0: Pavel Dobeš nabídl něco o lásce, já nabízím další rekord.
1: Co čet, to rekord.
0: A už je tady Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a věřte nebo ne, ale i vědecké rekordy tady máme. Tak Pepo, pokračuj.
2: Teď vám řeknu akci, na kterou jsem velmi hrdý. V muzeu rekordů se sešli světoví elektrochemici z 5 kontinentů. Bylo to 44 molekulárních elektrochemiků a byli mezi nimi zástupci z Evropy, Asie, Afriky, Ameriky i Austrálie. A my jsme hrozně rádi, že si jako doprovodný bod programu svého setkání vybrali právě naše muzeum. Děkujeme a gratulujeme.
0: No, zajímavý rekord.
1: Co Čech? To rekordman. Na českém blaní.
0: A za chvíli další české písničky bude Jirka Schellinger a také kapela Miraj.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
4: Tak ten bude na výpečky.
5: Nebo pěkně do udírny.
4: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
3: Zeman maso uzeniny.
5: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou, toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschwitz našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Knihovna Maitreya.
14: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
13: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
15: Nyní i jako audiokniha.
16: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
17: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
18: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
17: A co je Chytrárt?
18: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
17: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
19: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
15: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
3: Rádio Český Blaník.
7: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Stojím v dešti, v očích pláč. Mé neštěstí, jméno láska má.

0: No jo, Martin Zbrožek. A je to fajn, to je písnička, kterou si budeme zpívat ještě u večeře, to je jasná věc. Za chvíli si ale dáme Xin Likes a Olgu Koenigovou. Včera mi byl málo, dneska je mi moc. Bude v blbým věku a bude taky Lenka Filipová, dobrý Bůh to ví. A ještě opět a Radeček, všechno je v pořádku. A taky další české písničky, které máte rádi, hned po zprávách.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.

0: sluneční brýle, čekáme jasno nebo skoro jasno se sluníčkem, jen ráno a dopoledne nás potrápí mlhy, a to zejména v Čechách. Jinak večer v jihozápadní polovině Čech bude přibývat oblačnost. Teploty ale příjemné, 18 až 23 stupňů a na horách kolem 16. Teď už je tady změna, u zprávářského mikrofonu je už připravena Eliška Votrobová s aktuálními zprávami.
1: Zprávy na Českém plánu.
2: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nafta na čerpacích stanicích opět zlevní. Maximální cena zítra klesne o 16 haléřů na 48,38 koruny za litr. U benzínu se cena nezmění. Pumpy ho budou moci prodávat nejvýše za 45,97 koruny. Vyplývá to z věstníku rezortu financí. Ministerstvo bude ceny regulovat zatím do konce října. Sucho v Česku trvá a hladiny přehrad dál klesají. Třeba klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku kvůli suchu po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Býtov. Vidět jsou teď základy domů, kamenné sklepy nebo zbytky zdí. Parky ve městech se postupně mění na příjemnější místa pro odpočinek. Jednu takovou proměnu připravují i v Jablonci nad Nisou. Obnovy se dočkají Teršovy sady, jak říká mluvčí radnice Jana Fričová.
3: Dodavatele ještě nemáme. Máme vysoutěžený projekt, jak by to mělo vypadat. Měla by se tam vrátit voda přímo do toho parku, měl by tam být nějaký umělecký prvek, zpevněné cesty, prodyšné. Změně by se měla trošku i zeleň a osvětlení.
2: Celkové náklady na revitalizaci Teršova parku se vyšplhaly na téměř 70 milionů korun. Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu. Na tvrdém povrchu v Japonsku si zahraje o třetí titul v kariéře. V rozhodujícím utkání vyzve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze. S ním má český tenista zatím bilanci 1-3. Tolik zprávy, pěkný den.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Hezké pondělní odpoledne vám dál přeje Michal Krosberský. Za chvíli 3 ve 3, ale teď Xindlix a Olga Koenigová.

0: Vyznání Petra Koláře, 16 minut po 15. na Českém Blaníku. Teď jsme si ho užívali na našich letních koncertech, ale teď si dáme něco úplně jiného.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: My totiž půjdeme v rámci 3 ve 3 zkontrolovat oblohu, hezky se na ní koukneme, ano. Já se taky dívám ze studia a vypadá to, že je tam úplně vymeteno. Takže máme takzvaně modré nad hlavou. A o tom taky budou 3 ve 3. Za chvíli Dalibor Janda se stejnojmenou písničkou, a pak bude i kapela Olympic, Nebe nad hlavou, a do třetice ještě domácí Činasky, Hvězdy nad hlavou. Ty přijdou až potom po setmění. Každopádně už teď u nás na Českém Blaníku tahle ta zajímavá trojce.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: No, my vám taky přejeme krásné sny, ale samozřejmě až večer. Teď máme teprve za 4:45. Posloucháte Český Blaník a za chvíli si dáme jiné hvězdy, ne nad hlavou, ale ty hudební hvězdy. Takže Vanastovy věci budou a Anděle bude i Karel Gott a taky slibovaná Lenka Filipová. Tak mějte dobré odpoledne, ať už jste kdekoliv.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Tak nečekejte. Jezděte.
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bůček.
17: Tak ten bude na výpečky.
18: Nebo pěkně do udírny.
17: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
18: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
17: Zeman maso uzeniny.
18: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
19: Jsme Český Blaník.
20: A najdete nás i na síti všech sítí.
19: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
20: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Český Blaník.

0: Ríša Miller, který už rozhodně nevystupuje nahý, ale párkrát se mu to podařilo. Teď 15 minut před 16. vás veme naopak do pražské botanické zahrady v Troji. Tam se taky pořád něco děje. Teď tam třeba mají výstavu dýní, správně podzimní. A víc nám o ní prozradí také mluvčí zahrady Míša Bičíková.
1: 9. října nám začíná výstava dýní a dýňových aranžmá, kdy se přeneseme do pradávného světa. Vlastně se přeneseme do období pravěku. Návštěvníci se tu setkají s mamuty, dinosaury, pterodaktyly, ale i pravěkými rostlinami a nebo hmyzem. A to bude krásná výstava. O víkendu se vždycky návštěvníci mohou těšit na dílničky a workshopy. Výstava dýní se koná od 9. října tedy až do 1. listopadu a uzavře jí tradiční halloweenská oslava 31. října, to bude také sobota, takže za několik týdnů. A kromě toho, že tu máme úžasnou výstavu dýní, tak tento rok se návštěvníci mohou těšit ještě na další zajímavou výstavu, která se koná v našem výstavním sále. Ta se jmenuje Z mechu a kapradí a je to výstava pro všechny smysly.
0: No prosím, takže takovéhle dýně ve tvaru brontosauru, to by se mohly líbit i dětem, tak je klidně vemte sebou. Podrobnosti najdete na webových stránkách botanické zahrady v Praze Troji. My si jdeme hrát, za chvíli opět Radeček a také Helena Vondráčková.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Příští zastávka. Výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od Lesa prodá auto u ESA.
10: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
11: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Zaostřeno na region.
13: Poslechněte si v podcastu Zaostřeno na region rozhovor se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón? Plní domy P+R svůj účel? A jaké stavby dluží Praha řidičům? To vše najdete už teď na webu Rádia Blaník.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.
16: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Fajn. Satelit Kanibal a Šťastný jako blecha. Možná, že jste taky šťastní, že už máte konečně za sebou ten pondělní pracovní den, tak teď odpočívejte, užívejte si sluníčka, poslední podzimní paprsky a my vám za chvíli nabídneme třeba ještě jeden letní song. Bude Marek Ztracený, léto 95. Tenhle ten svět byl lepší než ten. A taky Petr Muk, Přicházíš s láskou. A ještě budeme milovat a malovat. Samozřejmě vaše Gnecká. Bude jich víc, za chvíli pokračujeme.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
6: S českým Glaníkem.
7: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 na stém 95. kilometru u Brna ve směru na Prahu od Vyškova blokuje krajnici nehoda osobního auta s kamionem. Počítejte s přerušovanou kolonou od 213. kilometru. A popojíždět budete i v opačném směru. Na dálnici D1 na 201. kilometru směrem z Vyškova na Brno se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte s kolonou i tady. A na příjezdu do Lovosic metru směrem z Vyškova na Brno se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte s kolonou i tady. A na příjezdu do Lovosic od Loun za sjezdem z dálnice

0: Teď další zprávy a Eliška Votrubová s nimi ve studiu.
1: Zprávy na Českém rozhlasu.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kabinet neuvažuje o snížení daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty. Po jednání vlády o tom informoval premiér Babiš. Regulace cen a snížení spotřební daně na naftu podle něj zastavily zdražování paliv. Ta zdražila v důsledku konfliktu na Blízkém východě a na Ukrajině i v dalších zemích světa. Řada států proto přistoupila k regulaci cen nebo k úlevě na některých daních. Policie během ilegálního víkendového srazu tuningových aut zjistila stovky prohřešků. Po Česku zkontrolovali zhruba 17 000 vozidel. Policisté zjistili více než 1500 přestupků za rychlost, za které uložili pokuty za skoro 3 miliony korun. Svět si dnes připomíná den boje proti meningitidě. Zánět mozkových blan může mít velmi rychlý průběh a zpočátku se jeho příznaky mohou podobat třeba chřipce. Co patří mezi typické projevy, ví mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Onemocnění meningitidou, ať už jde o jakéhokoliv původce, spojuje zpravidla rychlý průběh. Ten je charakteristický zejména vysokou horečkou, třesavkou, bolestí hlavy a zvracením. Meningokoky se pak typicky projevují skvrnami na kůži.
2: V největším ohrožení jsou malé děti a seniori. Důležitou součástí prevence je podle odborníků očkování. Čeští fotbalisté zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se postaví domácí Anglii, kterou se pokusí překvapit a po úvodních třech porážkách v Lize národů poprvé bodovat. Nároďák v Anglii ještě nikdy v historii nezvítězil. V zápase navíc bude chybět kapitán Krejčí a zraněný záložník Červ. Duel začne zítra večer ve 8:45 našeho času. Tolik zprávy, hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A těch si dáme rozhodně spousty, protože vám hrajeme pouze česky hezky. Za chvilku Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotfald a bude i kapela Lucie, Dotknu se ohně. Ale teď budeme vzpomínat na léto 95. Marek Ztracený je tady a Michal vás zdraví.

0: Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald, Nic jí neschází, a nás čeká teď zpěvačka, u které bych taky řekl, že jí nic neschází.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: My si totiž pustíme písničku Olgy Lounové, která se letos stala po druhé maminkou, že jo, pořád je zamilovaná, s námi jezdila po letních koncertech, ale my se teď zeptáme Olgy, jak to bylo s písničkou K výškám.
2: K výškám je píseň, kterou jsem napsala vlastně úplně na začátku svojí jako solový kariéry, kdy já jsem skládala už od 13 písničky, ale nikomu jsem je nepustila. Měla jsem pak kapely a vždycky jsem hrála ty písně, které skládali kluci. A tohle byla vlastně jedna z těch prvních, co jsme složili, a neskládala jsem ji sama. Bylo to tak, že jsem se inspirovala jedním filmem a byl u toho Xindl X, Ondřej Ládek, tak nějak jsme si hráli na kytaru a ten popěvek vlastně vznikl při tom hraní. Takže to byla taková spontánní věc o přáních. Já jsem pořád říkala, že chybí píseň, taková ta motivační píseň o tom, že člověk by si měl přát a hlavně správně přát, protože třeba, já nevím, když si přejete mít dům, tak ho nechcete zdědit, že jo? Chcete ho prostě nějakým způsobem získat jinak, ale ne jako dědictví, přátelé. Takže si správně přejte, a o tom je ta píseň K výškám.
0: No, je to důležité si správně něco přát. Každopádně přesně za měsíc, to znamená ve čtvrtek 5. listopadu, pořádá Olga druhý sraz optimistů, čili unikátní koncert v pražském O2 Univerzum. Tam bude a teď je tady u nás na Českém blaníku.
1: Písnička dne
3: na Českém blaníku.

0: Petr Muk na Českém Blaníku, přicházíš s láskou, no a já přicházím taky s nabídkou dalších kvalitních českých písniček. Za chvíli slibovaný Vašek Neckář, bude i kapela Krištof s Plánem a dáme si ze všeho nejdřív také Marii Rotrovou, Já se znám.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
4: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Mirečku, podejte mi gumu.
3: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
2: No tak si vás píši.
4: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
2: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
6: CZ.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
10: Chceš válku? Tak tady máš válku.
9: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
11: Všude kolem jsou žraloci.
9: Předplaty si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
12: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
13: Promění.
12: A v novou sukínku?
13: Promění.
12: A v paraplíčko?
13: Promění.
12: I na obal pro pastelky?
13: I v obal.
12: A v baťůžek?
13: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
14: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
12: Tak já jdu tu petlahy vytřídit. Tatí? A...
13: Běž už.
14: Více na cestaodpadu.cz.
15: Rádio Český Blaník.

0: Mary Lou.
1: Pavel Dobeš a Nashville, tak my taky zdravíme do Nashville. Možná nás díky tomu našemu digitálnímu dub vysílání posloucháte právě i tam. Třeba nějaký pracující Čech, co je v Nashville, kdo ví. Každopádně nám dejte vědět, pokud jste i tam. A taky nám dejte vědět, pokud byste chtěli v příští hodince nechat zahrát nějakou vaši oblíbenou písničku na přání, protože budete mít šanci opět vybírat z našeho hudebního archivu a samozřejmě někomu popřát, někoho pozdravit. To všechno, pokud nám napíšete do SMSky anebo namluvíte přes WhatsApp do zprávy váš vzkaz a odešlete na 720 836 307. Takže SMSky anebo hlasovky můžete posílat, necháme to rozhodně na vás, ale po 17. už budeme hrát podle vás. Za chvíli Projektila, Zahrada ticha a taky Poetika a Půlnoc.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
7: Informační služby?
8: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
7: Kavárna?
8: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
7: Salonek?
8: Správně, uhodlo si.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
11: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
12: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
13: Praho z Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
14: www.hotovky.cz
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
16: Český plán.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí někdo.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: I přesto všechno, kapela Miraj, a i přesto, že už se nám blíží 17. hodina, tak si dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. Michal David v příští hodince. Bude bláznivá noc a bude také Vítě Vávra. A ještě Michal Penk o bláznech. A rozhodně jich bude víc, za chvíli pokračujeme.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Za volantem
4: s českým blaníkem.
5: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno, kde se tvoří kolona mezi 212. a 196. kilometrem. Důvodem je hustý provoz a dopravní omezení. Hustý provoz vás přibrzdí také na Pražském okruhu. Kolona se tvoří ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 18. kilometrem. Zdržíte se tu asi 20 minut. A opatrně projíždějte na dálnici D11 ve směru na Prahu. Na 24.5. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
4: Počasí na českém blaníku.
6: Zítřejší úterní den bude opět se sluníčkem. Čekáme jasnou či polojasnou oblohu. Jen ráno, a to zejména v Čechách, musíme počítat s mlhami. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a teploty povyskočí na 18 až 23 stupňů. Na horách pak naměříme maximálně 16. Tolik počasí na zítřek a teď Eliška Votrubová, ta ví, co se kde děje.
3: Zprávy na českém plání.
7: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Lidé, podniky i stát si stále více půjčují. Zadlužování v Česku se tak zrychluje. U domácností připadá největší část na hypotéky, přibývají ale i spotřebitelské půjčky. Vyplývá to z dat poskytovatelů úvěru i centrální banky, jak napsali novinky.cz. Ačkoliv podzim teprve začal, vyplývá to z dat poskytovatelů úvěru i centrální banky, jak napsali novinky.cz. Ačkoliv podzim teprve začal, cestovní kanceláře už se připravují na příští let.

0: Nádou a stromořadími. Obnova ulice podle starostky Martiny Němečkové výrazně oživila centrum.
1: Zaplať pambu se nám i na náměstí a i na Dukelský hrdinu rozjíždí podnikatelé, kteří využívají ten prostor jako předzahrádky, což je fajn, protože ten prostor to neskutečně oživuje. My se ho chystáme využívat nějaký kulturní akce. Já se těším, že prostě do budoucna tam přibude ještě jedna restaurace.
0: Šlo o největší investici města. Vyšla na 149 milionů korun. České volejbalistky se po třetí za sebou představí na světovém šampionátu. Hráčky se kvalifikovaly z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září v příštím roce zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Ano, už za chvíli budeme taky hrát na vaše přání, ale ze všeho nejdřív je tady Dalibor Janda. Snad jsem si jí měl všímat víc. Michal Krusberský přeje pohodové pondělní odpoledne. Snad.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

splítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: kapelko, půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Ondra Ládek alias Xindelix a jeho Popelka a my si jdeme probrat písničku na přání.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: Michale, zdravíme do studia, zahrajte nám na zahrádkovou kolonii do Opavy Jaktaře, kde pracujeme, zazimováváme zahrádku a radujeme se z posledních podzimních paprsků. Zdraví Jana a Tomáš, kteří si vybrali Karla Gotta, tak tady je písnička V září a zdravíme do Opavy.
3: Písnička na přání.
2: Na

0: My s vámi rozhodně zůstáváme, zdravíme také všechny učitele. Dneska máte svátek, tak doufám, že teď už po práci si dáváte pauzičku. Tak a my vám k tomu budeme hrát Helenu Vondráčkovou a taky si dáme písničku z básníků, čili Víťu Vávru, Jak svět přichází o básníky.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Ani hnout, máme tu případ.
15: Ségra, co se stalo?
14: Po celé chodbě jsou šlépoty.
11: Tak kdo si neočistil boty?
15: Já si je neočistil.
16: No, já taky ne.
14: Já vlastně taky ne.
11: A proč?
14: Protože nemáme pořádnou rohožku.
16: Jo, to by mohlo být ono.
14: Takže případ vyřešen.
17: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
18: O synošku, o rohošku.
17: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
21: Radio Český Blaník.

0: Tak tohle byla Smrtka na pražském Orloji, je taky kapela Elan, která se rozhodla, že už teda končí fakt definitivně s koncertováním a už prý hrát jako nikde nebudou, tak uvidíme, jestli to dodrží. My se ale teď podíváme na naše webové stránky radioblaník.cz, tam si totiž můžete poslechnout další zajímavý rozhovor, tentokrát jsme totiž vyspovídali pneumoložku, tedy plícařku, paní doktorku Michalou Cimrovou. Mluvili jsme přitom hlavně o plicní fibróze a také o její léčbě, ale také o tom, že spolu v našem těle všechno tak nějak souvisí.
1: Když máme poškozené plíce, zanechá to něco na srdci. To znamená, pacienti, kteří k nám chodí, nejenom vyšetřujeme my, ale dost často ve spolupráci s kardiology, protože ty rizikové faktory pro tu fibrózu, jako je kouření a podobně, jsou i rizikové faktory pro celou řadu kardiologických onemocnění. To znamená, my musíme spolupracovat a i aktivně ty pacienty vyšetřovat nebo sledovat i v rámci třeba toho kardiologa, pokud žádnou chorobu nemají, tak jednou ročně aspoň vyšetřit, protože jak naše choroba pokračuje, tak to samozřejmě nechává i na tom kardiologickém oběhu, na kardiologické stránce nějaký vliv.
0: Ano, celé tohleto povídání o zdraví si samozřejmě můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz a nebo také ve svých oblíbených podcastových aplikacích. My si dál budeme hrát hezky česky, za chvíli Divokej byl, Tereska Mašková a nebo Slza.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Už víš, co máš s tím ramenem?
7: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
6: Takže musíš zase někam jinam.
7: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
6: To bych taky potřeboval.
7: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
9: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
10: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
11: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
12: Haló, haló! Přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení?
16: Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun včetně DPH. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz.
17: Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
18: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
19: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, že čas smutku snad přešel.

0: Tereska Mašková, dívej se na mě. No tak já už jsem se koukl, co budeme hrát po 18. hodině a můžu vám slíbit Jakuba Smolíka.
1: Potom nebuď z toho smutná.
0: Taky Pavel Rod, Krásnější než růže. A ještě Lucka Bílá, Děkuju ti.
2: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky.
0: A taky po 18. další české písničky, které máte rádi.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Za volantem
9: s českým blaníkem.
10: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D3 na 36. kilometru u Českých Budějovic směrem do Tábora bouralo osobní auto s motorkou. Počítejte tam se zdržením. Na dálnici D4 na 28. kilometru ve směru na Strakonice narazilo osobní auto do dopravní značky. Dejte tam pozor. A opatrně projíždějte také na dálnici D1. Na 14.5. kilometru ve směru do Brna stojí porouchané osobní auto. Ode mě je to pro dnešek všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
9: Počasí na českém blaníku.
0: A já ještě přidám meteorologické informace. I zítra čekáme skoro jasno se sluníčkem jen ráno a dopoledne místy s mlhami, a to zejména v Čechách. No a večer bude v jihozápadní polovině Čech také přibývat oblačnost. Teploty příjemné 18 až 23, na horách pak kolem 16. Teď už je tady Eliška Votrubová s posledními odpoledními zprávami.
8: Zprávy na českém blaníku.
11: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy eviduje hygiena 475 nemocných. Salmonelózu laboratoř potvrdila u 219. Od vypuknutí epidemie bylo celkem hospitalizováno 99 osob. Teď jich je v nemocnicích 20. Podle hygieniků byla zdrojem nákazy prošlá vejce ve špagetách, které školní jídelna podávala před 14 dny. Přívoz v Horní Plané nejezdí. Na vině je nedostatek vody v Lipenské přehradě. Udělalo to ale čáru přes rozpočet řidičům, kteří teď musí nádrž objíždět. Přívoz denně přepravil zhruba 100 aut. Na vodu se vrátí ve chvíli, kdy se hladina zvýší o 0,5 metru. Celniční inspektoři opět kontrolovali nákladní auta. 3 ze 4 kamionů s cukrovou řepou, které během první hodiny zkontrolovali na Mladoboleslavsku, opět kontrolovali nákladní auta. 3 ze 4 kamionů s cukrovou řepou, které během první hodiny zkontrolovali na Mladoboleslavsku, byly přetížené. Vozidla nesměla pokračovat.

0: na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
1: Já jen dodám, že nová cesta bude v provozu v příští návštěvnické sezóně. Ze zpráv je to všechno, pěkný večer.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Ano, krásný večer s posledními slunečními paprsky vám teď 4 minuty po 18. přeje taky Michal Krusberský. Pomaličku se loučím, nebojte se, zítra tady budeme opět, jako vždycky od 6. hodiny s Martinem, pak Verča a od 13. já. No a za chvíli ode mě ještě Plavci a Bicykl, také Pepa Laufer, kapela Jelen, anebo teď Jakub Smolík. Tak ať se vám daří.

vyprchal z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč, jestli ještě máš můj klíč.

běží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
4: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Sakra!
6: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
11: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
12: Český blaník.
13: To je blaníček.
14: Já už co batole, rád jezdil na kole, za kouzlem přírodních krás. Jsem člověk z úrovní, ty pryze sportovní, co zvládne kopec i sráz. Jedu si po kraji, dívky mi mávají,

ptáci mi zpívají ve vůni rozkvetlých lip. Den je tak slunečný, já myslím na slečny,

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Kruta, kruta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Zaostřeno na region.
10: Poslechněte si v podcastu Zaostřeno na region rozhovor se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón? Plní domy P plus R svůj účel? A jaké stavby dluží Praha řidičům? To vše najdete už teď na webu Rádia Blaník.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já si to věsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
3: Farma Vraňany, originál, který znáte chutí.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
2: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Český blaník. Český blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. A dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
5: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
6: Je, tak děkuju moc.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
5: A také v digitální síti DAB.
4: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
5: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
4: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Sakra!
2: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech města i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: tyhle ty housličky na fledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
2: Že by to bylo ale něco zvláštního.
3: Ale snažil se.
4: Dokonce i na basu slově.
0: To si radši zaspíváme.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: by příliš nezraní. Malé šípy dlouhou září a ty cítíš pětilí. To únor v letní den.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník.

jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

vojska tu nejsou, není o co stát. Jestli to půjde, nebudem se kát.

katulí, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český
2: Blaník. Tak když spolu spíme, a na bytě tě

kam se velcí nepouští. Čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl:

Když bys okem jednou řík, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář. A kam se poděl nejmladší, to už jim nikdo nepoví, vždyť v pohádce

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

oka pesa splný jsou. To znamená prý, že už musí jít.